0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Stop! Kde je had? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
3: Kde? To nešlo stínout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
2: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
4: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
2: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
5: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
6: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
4: Co dělají berušky v Ostravě?
6: Labutě.
4: Labutě, berušky, hadi. Dostanu já někdy normálně film.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No prde, to bude domluva s tebou. To mě ještě scházelo. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory. Tvoje. Zuj si boty, rozumíš, a vem si bačkory. No tak rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo. Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak jsem slyšel, Karle, že si tomu Pražákovi načechral pilíř.
2: Starej se o hroby, Javrane.
1: Ano, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už od chce Fištrona.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.
2: Nemám hodinky.
1: Dobře, tak za 15.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
2: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to teda... V tom jako teda... V tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
2: To jsem jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
2: No v listopadu říkám.
1: No 17.
2: 17. no.
1: A kde?
2: Kde? No.
1: Na Al. Al.
2: Na Al. Jašce.
1: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Ty tě tam úplně zbebli, ty holky!
3: Mámo, že ty půjdeš taky klečet. Teď si byla na mě moc ošklivá, to je na klečení.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
2: Jsi první světová skupino. To by ses musel jináč chovat, jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na 1. mája, chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka je obrovský, nevymění, špinavé, nechá, hotové, no, vyřízené, no. Co tady plůží, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Jak přeinfarné tady chodíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím tě, nedejchej nám, je táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou, mej, do kličku jeden. To je život.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v Dubu.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.

0: kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Převážně oblačno, zejména ve východní polovině území i s deštěm. Maximální denní teploty se dnes budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni Celsia.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher. Dnes už opět úplně sám, celý dopoledne tady pro vás. Včera jsme tady byli s Kájou, která přijde zase příští víkend. No a já tady pro vás mám na začátek Offspring, Placebo, nebo Bastardy, Tváře provinilých rockeři, ať už jedete kamkoliv, ať už makáte nebo se válíte, užívejte neděli.
0: Rock Rádio.

0: Hammerfall, We Make Sweden Rock. No to naši čeští hokejisté určitě musí udělat v dalším zápase, aby jsme nazbírali nějaký ty body, protože včera proti Slovincům to nevyšlo. O hokej příští hodinu vám řeknu samozřejmě víc. My takhle pokračujeme, vyladíte Rock Radio, dáme se Iron Maiden, Can I Play With Madness, Satisfaction, Škory, anebo Bon Jovi, Always.
1: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukoradi.cz.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Can I Play With Madness od Iron Maiden z roku 88. Tohle a mnohem víc určitě uslyšíme na Rokáči letos, kdy přijedou do samozřejmě do Hradce. No a myslím si, že Iron Maiden to tady určitě v čele s Brucem Dickinsonem mají rádi, protože já jsem minulý rok byl na koncertu v Letňanech. Sválně mi napište do Messengeru Rokrádia, kdo jste byl taky, bylo to úžasný. Myslím si, že Iron Maiden opravdu v Česku nikdy nesklamou. Každopádně můžete si potom psát i o píseň na přání, protože o to my dáme jednu píseň podle vás. No a do konce hodiny Dan Landa, Parkway Drive nebo Kysáci, Rock and Roll All Night.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
3: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební.

někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Já doufám, že vy hangover kocovinu samozřejmě nemáte dneska. Za 2 minuty 8:00 raní. Rokeři, i když pokud musíte do práce, tak vám samozřejmě držím palce. Dáme si píseň na přání už za chvíli. Pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song, ale to vše až po počasí.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Převážně oblačno, zejména ve východním polovině území i s deštěm. Maximální denní teploty 12 až 16 stupňů Celsia.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia ze studia v Praze se vám hlásí Martin Melicher, máme 8 hodinu raní, já jsem tady pro vás celý dopoledne, tak si to pojďme společně užít. Na začátek pro vás Darkness, Foreigner anebo Crayson a jejich vzdálená úžasná věc z roku 90, no a samozřejmě hned potom píseň na přání. Pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Já by mě opravdu zajímalo, jaký máte dneska rokový apetit a co si k té práci, válení se anebo nějakému tomu vejletu pustíte.
0: Yeah.

0: Rammstein Ich Will z roku 2001. 8.16 na Rock Rádiu s Martinem, no a my máme píseň na přání. Děkuju všem, co píšete do Messengeru. Mám těch zpráv tady opravdu, opravdu hodně. Nebojte se, každý 2 hodiny o víkendu hrajeme podle vás a večer Rock na přání vás nemine. Každopádně mám tady zprávu od Zdeňka. Nazdárek, jedeme se ženou v úterý na Metaliku do Polska. Teď řídím autobus a mohli by si mě naladit skladbou One od Metly. Díky moc. Ano, Metallica One z roku 88, nádherná, nádherná věc, nádherný epos od téhle thrash metalové kapely, za mě nejlepší thrash metalové kapely vůbec samozřejmě, ale to je věc názoru. Každopádně Zdendo, já tě zdravím, užijte si Metalliku v Polsku, to teda je fajn, že jste chytli takhle lístky, protože já než jsem se rozkoukal, tak po celé Evropě byly lístky rozprodaný. Každopádně posílám to tobě, užijte si samozřejmě se ženou Metalliku. No a potom si dáme třeba Foo Fighters, Simple Plan, Vanastové věci a řeknu vám něco o hokeji.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
4: Gap. Individual style for every generation.
5: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je

0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: No, tak, historická prohra se Slovinskem, prohráli jsme v prodloužení Češi, no ale není čas ztrácet čas a lamentovat nad tím, co bylo. Samozřejmě zítra 18.5. ve 20.20 hrajeme se Švédskem, tak se určitě musíme pořádně ukázat. Jinak, kdybyste chtěli sledovat hokej dnes, tak ve 12.20 Velká Británie z USA, potom to samý, v ten samý čas Itálie, Slovensko, Rakušáci s Maďarskem hrajou ve 16.20, stejně tak Dáno a Švédové, no a Německo, Lotyšsko ve 2020, stejně jako Norsko a Slovinsko.
0: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
1: No a do konce hodiny tady pro vás mám Within Temptation, Judas Priest, Pretty Maids nebo Lucie. Takhle tě mám rád.
0: Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
5: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.

0: Within Temptation, the whole world is watching. Také zahraju v Hradci na Rokáči, tak určitě, kdo je chcete vidět naživo, tak máte šanci. Rokeře, my si dáme počasí za chvíli, za 3 minuty máme 9. hodinu dopolední, no a pak odpálíme další hodinu plnou rockový muziky.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Převážně oblačno zejména ve východní polovině území i s deštěm. Maximální denní teploty 12 až 16 stupňů Celsia.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
1: Posloucháte Rock Radio s Martinem Melicherem. Jsem váš moderátor a průvodce rockovou muzikou celý dopoledne.

0: Máme neděli 17. května, já doufám, že se máte hezky a na začátek vám mohu nabídnout kabáty Avantage anebo Lennyho Kravice Fly Away, no a hned potom vás pozvu na nějaký ten koncert, protože venku je opravdu, opravdu hezky, tak bychom si to měli krásně naplánovat.
1: Rock Radio.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem. Def Leppard, Hysteria z roku 87. No a já bych vás rád pozval na nějaký ten koncert. Začal bych koncertem v éteru Rock Radia, protože vždycky v neděli máme pro vás připravenou jednu živáckou desku, která zahraje nepřerušovaně a bez keců od 7 do 8 právě po roku na přání. Takže jestli chcete začít a naladit se dobře před tím pracovním týdnem, tak určitě můžete. Máme pro vás teď v neděli 17. května kapelu Kiss Live Uncensored ve Stockholmu ve Švédsku. Animalize, deska živácká. Je to nářez, poslouchal jsem to, myslím si, že je to super a večer si to určitě taky pustím, tak určitě od Rock Radia večer neodcházejte. No a my pokračujeme, dáme si Aleše Brichtu, Killers, Queeny, anebo Green Day, Wake Me Up When September Ends.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: německé kvality. XXXL domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock

0: vychlazení, kámoši pozvaní, maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem. No, do konce hodiny YouTube, Irové, samozřejmě v čele s Bonovoxem. Sweet Sting z roku 98. Zahrajeme taky Alkeholy, spalovač chlastu, vaše oblíbená, o kterou si často píšete, pokud byste chtěli nabíhat na alkohol teďko v květnu, ještě tak můžete. 23. za týden České Budějovice, v Česku samozřejmě v sobotu ve 14.00, potom 29. v Plzni a 30. ještě stihnou koncert v Jaroměři, taky v Čechách. Tak samozřejmě, rokeři, pokud byste chtěli naběhnout, tak určitě můžete. A mám tady pro vás ještě před nima The Who a Alice in Chains, anebo Him, Join Me.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
4: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Metal Fest Opener.
6: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Aventasia.
7: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
6: Dorazí kultovní Anthrax.
7: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
6: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
5: Metal Fest.
6: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
9: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se Gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera

0: Motley Crue nám zakončují hodinu na Rock Rádiu za 2 minuty, máme 10. dopolední. Já doufám, že se dneska máte krásně, máme neděli 17.5. Dáme si za chvíli píseň na přání, tak mi už můžete psát do toho messengeru na Facebook Rock Rádia. No a já vám řeknu počasí na dnešek a pak to odpálíme.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
6: Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi je pomalá.
6: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
7: Yes!
9: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
8: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Klasika. Rock Radio. Počasí.
1: Jdeme na počasí na dnešek, převážně oblačno, zejména ve východní polovině území i s deštěm. Maximální denní teploty se dnes budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni Celsia.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia ze studia v Praze vás zdraví Martin Melicher, já vám mávám, tak si to zkuste aspoň představit. Doufám, že máte krásný den 17.

května, polovina května, no a už to počasí nějak zase začíná vypadat. Každopádně v téhle hodině Fallout Boy, Chicago a nebo Panoptico, Mozartovy kule, takhle na začátek a hned potom píseň na přání, takže pište do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song. Rock Radio.

0: ACDC na Rock Rádiu, já doufám, že se máte dobře, rockeři. No a píseň na přání za 3, 2, 1, teď. Děkuju všem, co píšete i takhle o víkendu do Messengeru Rock Rádia. Mám to tady otevřený, koukám na to a namátkou jsem vybral jednu zprávu, konkrétně od Jirky. Ahoj, tady Jirka z Volině, prosím o zahrání píseň od kapely EE pro mě, Zdeňka a všechny, co poslouchají o tobě do rádia, aby nám šla na zahrádce práce pěkně od ruky. Děkuji moc, ještě by to bylo pro moji přítelkyni, skvělou přítelkyni Kačku. Já vás všechny zdravím, Jirko, díky moc za tuhle super zprávu a že si vybral kapelu, která má opravdu velikou historii. Kapela původem z Příbrami, hrající od roku 87. Samozřejmě Ečka měli vzbuzovat vlastně nějaký ten odpor už jenom tím názvem. Každopádně vybral jsem píseň Mravenec z roku 2006, takže všem vám, Jirko, posílám i pro přítelkyni Káťu, samozřejmě pro Zdeňka posílám právě Mravenec od kapely EE. No a užívejte, rokeři, nebojte se, na koho se nedostalo, tak samozřejmě si dáme další píseň na přání za 2 hodky.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes, so!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Píseň Rape Me od Nirvány, od těchlech rodáků z Aberdeenu, z Washingtonu, samozřejmě z nevelkého města ležícího ve státě Washington na severozápadním pobřeží Ameriky, poblíž města Seattle. Každopádně do konce hodiny tady pro vás mám Accept Metal Heart, Don Airy, Love You Too Much, anebo třeba Linkin Park, The Emptiness Machine.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
2: Všechno najednou?
4: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
5: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Ali Metal s větrem v zádech na Rock Radio s Martinem. Za 2:11 venku máme nádherně, ale já vám přece jenom řeknu, jak dnes bude, abyste věděli, grilovat či negrilovat, válet se či neválet, anebo prostě makat v práci. Každopádně potom si odpálíme další hodinu plnou rockový muziky.
1: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby, Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Skonto
3: nábytek. Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
5: Gap. Individual style for every generation.

0: Radio. Počasí.
1: Dneska nás čeká převážně oblačno, zejména ve východní polovině území i s deštěm, tak s tím počítejte. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni nad nulou.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
3: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Posloucháte Rock Radio, váš moderátor Martin se vám hlásí, doufám, že se máte dobře, ať už dneska děláte cokoliv, pokud makáte stejně jako já, tak doufám, že vás to baví. Já tady pro vás mám samozřejmě nějaký tuzemský pecky, jako třeba Dogu, Nejsi nevina, vy z roku 2003, rád bych vás pozval na nějaký ten koncert, abyste věděli, co takhle ještě ke konci v druhé polovině května dělat. Battle Beast, anebo začneme status quo in the army now.
0: Rock Radio.

0: Twisted Sister, leader of the pack, na Rock Rádiu s Martinem. No a já jsem sliboval, že Doga, která dohrála předtím, bude koncertovat a že já vás pozvu na nějaký ty koncerty Pivovar Záhylnice, slavnosti piva pod komínem, samozřejmě v pátek, k ten 22. tam vystoupí právě kapela Doga. 23. v Třebíči, pivní slavnosti Karlovo náměstí, no a potom až v Břeclavi 6. června. Pokud chcete v druhé polovině května jít na Dogu, tak určitě můžete, jak jsem řekl, a jinak koncertuju přes celý léto, takže si myslím, že budete mít určitě šanci. My pokračujeme, dáme si Harley, dáme si Offspring, anebo Cure, Friday, I'm in love.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Maria od Blondie z roku 99. Myslím si, že je opravdu píseň, která byla přelomová a hodí se právě do toho roku. Možná proto tehdy v roce 99 byla vydána. Každopádně do konce hodiny máme nějakých 20 minut posledních do poledne. Motorhead, We Are Motorhead, Olympic jednou, Queens of the Stone Age, máme to opravdu nadupaný ten playlist a já bych nejradši začal tady ten blok s Finama, Hard Rock Hallelujah od kapely Lordi.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Slyšeli jste právě teď z vysílání vaši oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.
6: Vše pro bagr.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr.cz.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
1: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
0: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
1: zážitků
0: a zábavy.
1: Táta sviští po okruhu,
0: děti si užívají spolu jízdu
1: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
2: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
0: Adrenalinovou jízdu najdete na firmanazážitky.cz.
3: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: počasí.
1: Převážně oblačno, zejména ve východní polovině území i s deštěm. Maximální denní teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Zítra pondělí 18.5. převážně oblačno až zataženo. Postupně doznívající déšť. Maximálky budou 13 až 17.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásné poledne vám z Rock Rádia přeje Martin Melicher. Máme 12. polední 17. května. Doufám, že se dneska v neděli máte dobře. Doufám, že jo, protože posloucháte Rock Rádio, že jo. Muse, Hooters anebo Rybičky 48 takhle na začátek hodiny. No a hned potom píseň na přání, tak mi napište, co byste chtěli, abych vám k tomu obědu zahrál.
0: Rock Rádio.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutný Hoře. Čau. Je 10.

Matyáš posílá pozdravy své přítelkyni Anetce k dnešnímu svátku. Já samozřejmě všechny rockerky Anety zdravím a doufám, že si užíváte poslech Rock Rádia. Koukám samozřejmě do Messengeru, protože máme píseň na přání, každou druhou hodinu hrajeme podle vás, ale samozřejmě v podání dalšího mysteriózního moderátora příští hodinu už, kdy já odejdu, bude další píseň na přání. Mám tady zprávu od Radima. Čau Marťas, moc tě zdravím, prosím tě, přineděli něco od Limp Bizkit. Díky moc pro mě, pro tebe, pro všechny posluchače, to nejbest rádia a pro krásnou neděli. Vybral jsem, Radime, od Limp Bizkit Take a Look Around z roku 2001. Moje oblíbená, tak doufám, že se líbí i tobě.

0: FM nebo na radia.cz.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestika a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
4: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Legendární věc od Pink Floydů právě dohrává na Rock Rádiu. Je to ročník 79, velice, velice letitá věc, ale která určitě na rockovém rádiu tady u nás bude mít prostor vždycky. A co se týče rock'n'rollovýho žánru, tak určitě taky Another Brick in the Wall. 12.35, já už se s váma musím rozloučit, přátelé, za chvíli přijde Míra a ten se o vás postará celý odpoledne, včetně roku na přání, takže o nic nepřijdete. Písně na přání budou taky, můžete si psát do Messengeru Rock Rádia. Do konce hodiny Alice Cooper, Halloween, Miro Šmajda a jeho Lavina, nová věc, takže to si užijte. Nightwish, Bye Bye Beautiful, no a já už taky říkám bye bye a roku zdar.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockovýradio.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
13: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
11: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.

0: Slater se svým brutálním death metalem, jak slyšíte. No, nám nezbývá, než to utnout, protože se přiblížila další celá hodina, jak jsem říkal, a s ní samozřejmě i další zprávy o počasí. Takže podíváme se na zoubek pěkně tomu, jak bude dneska odpoledne, abyste ještě věděli, pokud chcete vyrazit po kafi na odpolední nedělní procházku, co si máte přesně oblíz na sebe, tak chvíli vydržte.
1: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let na scéně tady oslaví Accept. A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další. Metal Fest. Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
5: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
0: Bylo 13 hodin.
6: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Tak se mrkneme, jak bude dneska odpoledne. V západní polovině území převládne polojasno, při zvětšené oblačnosti se na západě a jihozápadě místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky. Ve východní polovině území bude zataženo až oblačno, k večeru s výjimkou východu a severovýchodu postupně polojasno. Ve východní polovině Moravy a ve Slezsku čekáme déšť i trvalejší. Nejvyšší teploty je 13 až 18 stupňů Celsia. Na východě a severovýchodě je kolem 11 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů a v Beskydech kolem 4. K tomu slabý západní až severozápadní vítr o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, na Moravě a ve Slezsku mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 metrů a během odpoledne a večera bude zlo naslábnout. No, takže stačí, když se vezmete mikinu a čepice si brát nemusíte.
7: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
6: Rock je slušná muzika. Rock Radio, rockové víkend.
0: Ano, ano, víkend, konkrétně neděle 17. května, svátek slaví Anety. To je už je teď zase dost oblíbený jméno, takže všem Anetám, co nás poslouchají, přeju všechno nejlepší z Rock Rádia. Já jsem Strejda Míra, máme přesně 2 minuty po 13. hodině a samozřejmě začneme zase šlapat do pedálu rockovýmu víkendu. Vůbec není důvod zpomalovat. To znamená, že mám tu slušnou nálož muziky pro vás, kterou vám teďkom naházím do éteru. Konkrétně Billy Talent, Guns N' Roses a Arakain a společně s Dimitri. To je taková silná trojka, kterou si dáme na začátek. A taky vám dám příležitost, abyste mi napsali, co vy byste chtěli slyšet. Takže ano, splním jedno přání, teď za malou chvíli. Takže mi napište zprávu přes náš Rock Radio i Facebook, normálně do Messengeru, já se tam za chvíli mrknu a něco o tam tuď vylovím. No a teď už ta píseň o tom, jak máte žít svůj sen, tak do toho.
6: Rock Radio.

Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. I don't like it.

0: to the show. 13 hodin, 22 minut, přesně teď, na Rock Rádiu dozněli Kysáci. Jejich píseň o tom cirkusu Magorů, no to takových cirkusů Magorů, já už jsem viděl, to bych vám mohl vyprávět. Tak, my se ale radši dáme další muziku místo toho. Jednak tu mám Pretty Reckless, pak druhá, tu mám taky Trautenberky a třeťák jsme slíbili, že budeme hrát na přání, takže jsem vylovil z naší kouzelný krabičky přání jednoho šťastlivce a byl to Martin, který píše, že by chtěl pro své zlatičko Anetu nechat zahrát k dnešnímu svátku, něco od Brana Adamse, třeba Lonely Nights, to prý má ráda. Všechno nejlepší. Tak já taky přeju všechno nejlepší a Brian Adams je nachystaný, tak se na to chvíli počkejte.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.

0: české kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
2: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
1: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
2: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
1: zážitků
2: a zábavy.
1: Táta sviští po okruhu,
2: děti si užívají spolu jízdu
1: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
3: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
2: Adrenalinovou jízdu najdete na
4: firmanazážitky.cz.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamarán.
6: www.pragboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera

Dnešnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: 13 hodin 40 minut na Rock Radio Nazaret a jejich Love Heart, Sáska bolí, jejich asi nejznámější píseň. Co je vtipný, že tohleto je taky cover. Už jsme tady ten příběh slyšeli milionkrát, jak se kapela proslaví písní, která není jejich, a tohle je další variace, ale samozřejmě má to nějaký svůj smysl. Tuhletu píseň už původně zpívali Everly Brothers v roce 1960, dokonce v roce 61 ji nahrál Roy Orbison, jinak autor slavný písně Pretty Woman, ale furt to nebylo ono a teprve v Nazaret v roce 74 tomu dodali zcela novej, takový drsnej rockový kabát, pomalejší tempo, takový tvrdší, těžký, no a hit byl na světě, pak samozřejmě hlas zpěváka Dana McCaffreyho, ten tomu taky dodal svoje. Píseň byl obrovský komerční úspěch, hit parádách se šplhala nahoru v Evropě, v mnoha zemích na prvním místě, v Norsku dokonce díl než rok se držela na prvním místě hit parády. Pojďme se dát další muziku, Ramones, Baby Metal a Aleš Brichta, už za chvíli.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
3: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
10: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
11: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rockopera Praha pro vás připravila
12: magickou rockovou operu Malý princ.
11: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
12: Ve středu 27. května od 18 hodin.
11: Tohle zažijete pouze v Rockopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.

0: 13:58 a tohle byly na Rock Radio Green Day. When I come around, když chodím okolo. No, byla taková říkanka už, co jsme měli jako malý. Chodí pešek okolo, nedívej se na něho. Dneška nevím, kdo to byl ten pešek a už to asi teď ani vidět nechci. Pojďme se dát další předpověď o počasí, co se chystá ještě během dnešního odpoledne, tak chvilku vydržte a já vám to hned řeknu.
1: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
1: I teď?
3: Ano.
1: A teď?
3: Jo, včera, dnes i zítra.
2: Prostě pořád.
4: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: 39,90. Lipánek 130 gramů za 16,90 a vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
2: Bude 14 hodin.
3: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
2: Jak bude dneska odpoledne? V západní polovině území převládne polojasno, při zvětšené oblačnosti se na západě a jeho západě místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky. Ve východní polovině území bude zataženo až oblačno, k večeru s výjimkou východu a severovýchodu postupně polojasno. Ve východní polovině Moravy a ve Slezsku čekáme déšť i trvalejší. Nejvyšší teplot je 13 až 18 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě kolem 11 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů, v Beskydech kolem 4 stupňů. Tomu slabý západní až severozápadní vítr o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, na Moravě a ve Slezsku mírnej severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu a bude se během odpoledne a večera zeslabovat pomaličku.
3: Rock Radio, rockové víkend.
2: Máme neděli 17. května, svátek slaví Anety a právě dívkám a ženám, které nesou toto jméno, přejeme z Rock Rádia všechno nejlepší k dnešním meninám. Já jsem Strejda Míra, máme minutu po 14. hodině, pokračujeme v rokovém víkendu. Myslím si, že neuděláme chybu, když samozřejmě budeme pokračovat především muzikou. Takže jestli chcete vidět, co uslyšíte v nejbližší době, tak teď tu mám nachystaný Škvory, taky Bloodhound Gang a taky Def Leppard, tak já si myslím, že to nemusíme nějak protahovat a normálně si to můžeme pustit na nohu.
3: Rock Radio.

0: Rock Radio Within Temptation, přesně ve čtvrt na tři. Tady ta píseň Entertain You z roku 2020 byla taková v mnoha ohledech zlomová pro kapelu Within Temptation, pro tady ty nizozemský dříve symfonický metalisty, a právě tady se trošku odklonili od tradičního symfonického metalu. Je to takový modernější, sedovější, možná i údernější zvuk, bychom řekli. Vyšlo to v roce 2020 jako samostatný single a později to zařadili i na album Bleed Out v roce 2023. Zajímavý je, že tahle píseň je vlastně jako kritikou, společenskou kritikou konzumu, že jako lidi by měli trošku více, jak to říct, sakra. No, zkrátka neměli by všichni uniformní, ale mělo by se trošku víc bát na lidi, kteří se snaží trošku vymykat a vlastně jakoby nezatracovat. Ta zpěvačka Sharon Den Adel vlastně říkala, že v nějakém rozhovoru, že pro ní byly nejinspirativnější právě ty lidi, kteří se vymykali běžným standardům, zatímco dneska je všechno uniformní a všechno musí být stejný. No, něco na tom možná je. Co je zajímavý taky, tak Within Temptation tuhle píseň vydali sami na vlastní triko, v podstatě bez spolupráce s velkým vydavatelstvím, což taky byl trošku vodních risk, ale podařilo se. Pojďme na další muziku, Kissing Dynamite, Lucie a AC/DC.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
11: Bolkafest 2026.
10: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
12: Yes!
13: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Foo Fighters, jejich Pretender na Rock Radio pár minut před 3:15. Tady ta věc pochází z roku 2007. Dneska už se zařadila, nebo dávno už se zařadila mezi naprosto ikonický skladby Foo Fighters, která nesmí chybět na žádném koncertě. Ale vznikla víceméně trošku náhodou, protože kapela už měla hotový 6. studiový album Echoes, Silence, Patience and Grace. A Dave Grohl najednou přišel do studia, že tady má takový nějaký nový riff, nějaký nápad a udělali velmi rychle. Z toho vznikla písnička, která nakonec tady tomu albu se stala pilotním singlem. No to Pretender znamená jako předstírač a tehdy Dave Grohl tím myslel to, nelíbilo se mu, co se děje ve světě, v politice, že všichni furt něco předstírají, lžou vám přímo do obličeje. No nevím, jestli se to zlepšilo od té doby. Možná bych řekl, že to bude ještě horší. Každopádně píseň vyhrála cenu Grammy za nejlepší hardrockový výkon a v hit parádách si vedla velmi, velmi dobře, dokonce v žebříčku Billboard Modern Rock Tracks byla 18 týdnů v řadě, což v té době byl absolutní rekord. Tak, pojďme na další muziku. Rammsteini, All Time Low a taky Vanastovy věci.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
6: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Tak mi to teda nandej, nandej.

0: Tak, hysteričtí pouliční kazatelé, neboli taky Manic Street Preachers, ukončili tuto hodinu. A tím pádem my máme na řadě další předpověď počasí na dnešní odpoledne, takže už za malou chvilku.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ. Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Pryč DPH! Pryč DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.

0: Radio CZ.
1: Je 15 hodin.
2: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska odpoledne v západní polovině území převládne polojasno. Při zvětšené oblačnosti se na západě a jihozápadě místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky. Ve východní polovině území bude zataženo až oblačno, k večeru s výjimkou východu a severovýchodu postupně polojasno. Ve východní polovině Moravy a ve Slezsku čekejme déšť i trvalejší. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě kolem 11 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů a v Beskydech pozor jenom kolem 4 stupňů Celsia. Tomu slabý západní až severozápadní vítr o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, na Moravě a ve Slezsku mírný severozápadní až severní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a ten se bude během odpoledne a večera postupně vytrácet.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
2: Rock je slušná muzika. Rock Radio, rockové víkend.
1: Dneska neděle, to je vždycky fajn, já mám ty neděle rád, protože už zase můžu jít v pondělí normálně do práce hned od rána. Já myslím, že to je super, ne? Člověk u víkendu se akorát válí. No, konkrétně v kalendáři máme 17. května, to znamená, že se nám blíží tak nějak to letní období, už aby to tady bylo, doufám. No, to venku to počasí tomu zatím moc neodpovídá, ale tak snad už se konečně dočkáme. Svátek slaví Anety a těm přejeme z Rock Radia všechno nejlepší. Máme necelý 2 minuty po 15. hodině. Od mikrofonu vás zdraví Strejda Míra a pojďme do další části rokovýho víkendu. Mám tady nachystaný kapely Fozy, Vysací zámek a Scorpions. To je silná trojka, kterou odstartujeme tady tu hodinu hned komu od začátku. A zároveň je to taky na vás, trochu odpovědnosti dostanete i vy, protože vy si teď můžete vybrat, co chcete slyšet, pošlete mi nějaký tipy, nějaký přání, já jedno z nich vyberu a jedno přání teda splním, jo, abyste si i vy mohli trošku podílet na podobě toho, co z toho éteru směrem k vám leze. Takže napište mi zprávu přes náš Rock Radiový Facebook, já něco vyberu a teď už Scorpions, Rock Believer.

Rockovej víkend. Rock Radio.

Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Na Thing Last Matters, jejich legendární věc od Metallica. Na Rock Radio dozněla v 15 hodin a 20 minut. Když tato píseň vyšla v roce 1991, tak fanoušci někteří tehdy nadávali, že je to vyměklý a že to není ten správný thrash metal, ale čas nás přesvědčil, že tohleto je samozřejmě teď už naprostá legenda. Tak, budeme hrát dál, mám tu nachystaný Panoptico, Twisted Sister a slíbili jsme, že si dáme něco na přání, takže vybral jsem tady jedno, napsal mi Radim, ahoj Miras, zahrajeme prosím tě něco od Ghost, nejradši mám Square Hammer, zrovna vyklízím garáž a nějak mi to neutíká. No dobrý, Radime, myslím na tebe, vyklidit garáž je občas potřeba, uslyšíte muziku za chvíli.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zbrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.

rána do večera. V DABu i FM nebo na Rádia

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Queenie a We Are The Champions na Rock Rádiu pár minut po půl čtvrtý. Tady ta notoricky známá píseň z roku 1977 samozřejmě má k sobě nějaký zajímavý historky. Vyšla jako společný single s neméně slavnou We Will Rock You, kterou teda napsal kytarista Brian May. Kdo jste viděli ten film o skupině Queen, tak víte, tam je ta scéna vlastně pěkně stvárněná, že si tak tleskali a dupali, až z toho byla písnička. Ale tady šlo o to, že Freddie Mercury chtěl nějakým způsobem zapojit vlastně posluchače a diváky na koncertech, aby se k ním mohli přidat, a vlastně trošku záměrně psal píseň, o který předpokládal, že až ji lidi uslyší, tak se hnedkom budou chtít přidat a zpívat se s ním. A to je právě We Are The Champions. No a to se taky povedlo, protože skutečně píseň se stala naprostým fenoménem. Ačkoliv Freddie Mercury ji nepsal úplně primárně pro sportovce, tak se toho pak samozřejmě chytli všechny mistrovství. Byla dokonce oficiálním hymnou mistrovství světa v roce 1994. A dokonce je vědecky dokázaný, nějaký tým se na to podíval v roce 2011, provedl výzkum zaměřený na chytlavost písní a výsledek byl, že We Are The Champions podle tohohle výzkumu byla označena za nejchytlavější píseň v historii populární hudby. Že ta její struktura prostě je tak udělaná, že lidský mozek podvědomě se okamžitě k tomu chce přidat. No, tak já nevím, máte to taky tak, můžete mi to napsat. Pojďme se dát další muziku, vohnouti Theory of a Dead Man a taky Offspring.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let na scéně tady oslaví Accept. A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
5: Metal Fest.
4: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
9: Vybrat dobrý materiál
10: a vybudovat náš domov.
11: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
17: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
16: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
17: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.

Hledá se zpěvák na inzerát do naší nudný party. Není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí?

0: Brutální metalisti Extreme na Rock Radio a jejich něžná balada Modern World z roku 1990. Máme chviličku před 16. hodinou, to znamená, že už malou chvíli se dozvíte nejnovější zprávy o počasí a to tentokrát už na zítřejší deň. Tak se na to počkejte.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
4: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
5: Bolkafest 2026.
4: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
6: Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi je pomalá.
6: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
7: Yeso!
9: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
8: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
10: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
0: Bude 16 hodin.
12: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Mrkneme se, co se na nás valí zítra. Bude polojasno až oblačno a ráno, zejména v Čechách, až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde je čekáme jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s dost

0: pro vás nachystaný Kabáty, My Chemical Romance a jako první uslyšíte kapelu Creed. Takže to pořadí je daný, vy víte, co se chystá a taky se tenhle v této hodině podíváme, jak se vede náš tým na mistrovství světa v hokeji. Trošku se toho mrkneme na zoubek, ale to až později, takže Creed, higher na Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: 16 hodin 20 minut, na Rockradiu doznívají R.E.M. Jejich legendární pecka Everybody Hurts, všichni trpí někdy. Tady ta píseň pochází z alba Automatic for the People, který vyšlo v roce 92. Je na něm i legendární píseň Drive. A byla vlastně napsaná záměrně, protože Michael Stipe, nebo celá kapela, tedy měli pocit, že lidi jsou hodně v depresích, hlavně mladí lidi, a často myslí na sebevraždy a nevím co. Takže bude dobrý udělat nějakou písničku, aby teda pochopili, že to se stává každému, že je to úplně normální. Takže aniž by to tam nějak schovávali, tak prostě udělali tady tu píseň, která je přesně tady o tom. Přizvali si na pomoc basáka z Led Zeppelin, který jim tam napsal ty smyčcový party, tak jak to postupně graduje na konci. No a k tomu videoklip, který režíroval syn Ridleyho Scotta, odehrává se v zácpě na dálnici, někde v Texasu to točili, a vy tam vlastně vidíte, na co myslí ty lidi v těch autech, taky jsou v depresi, stojí na dálnici, pak nakonec všichni vystoupí. No podívejte se na to, jestli to neznáte. Ale účel to splnilo, používali to i různý linky důvěry na oficiální kampaně a podobně. Pojďme se dát další muziku, mám tady Wolfsbane, Simple Plan a taky Bon Jovi na Rock Rádiu za chvíli.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
3: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
3: Všechno najednou?
5: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes, sir!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
10: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
11: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
10: Kazbet? A v čem jsou jiný?
11: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
10: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
12: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
13: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragueboats.cz.
13: Už vím.
14: Tak vzhůru na palubu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Hudba Praha, máma, táta, na rok rádiu, chvíli před 4:45, ale my se teďko mrkneme na náš hokejový servis a dáme si nějaký základní informace.
1: Mistrovství světa v hokeji na rok rádiu.
0: Tak, český tým zatím odehrál 2 zápasy, vlítli jsme do toho s Dánskem v pátek, opravdu dobře, pohodovej profesionální vstup. A 3 body na rozjezd, bohužel včera už to taková sláva nebyla, jak jste asi všichni viděli, ledová sprcha a historicky první prohra se Slovinskem, takže ztratili jsme vedení, máme jenom 1 bod. Takže postup do čtvrtfinále ohrožený asi teda není, ale musíme se dávat velkýho bacha, z jaký pozice tam půjdeme samozřejmě. V pondělí, to znamená zítra, hrajeme se Švédskem ve 20:20, takže to je první ostrý test proti favoritovi skupiny. Konec konců i kandidátovi na medaily. Takže bychom se měli hodně snažit. No a pak ve středu 20. května 16:20 Česko-Itálie, tak to je zápas, kde opravdu je povinnost urvat plný počet bodů bez jakýchkoliv omluv a výmluv. Takže těšme se na to, nic není ztracený, naopak, teď na to můžeme pořádně napřít cíli. Budeme hlavně pořádně fandit a držíme našim klukům palce.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: No a teď už další muzika, Harley, Avatar a Pink Floydi.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
5: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
8: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
7: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
8: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
7: zážitků
8: a zábavy.
7: Táta sviští po okruhu,
8: děti si užívají spolu jízdu
7: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
9: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
8: Adrenalinovou jízdu najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
13: magickou rokovou operu Malý princ.
12: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
13: Ve středu 27. května od 18 hodin.
12: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: No, povedzte ove ešte co upa, ale my nebudeme nic viešet, no pak si řekneme, jaký bude zítra počasí, tak chvilku vydržte, já si to zatím najdu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90 až do 19. května. Kaufland.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
8: Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
0: Je přesně 17 hodin.

0: počasí.
1: Slíbili jsme si, že se mrkneme, jak bude zítra, takže pojďme na to. Čekejte polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde je čekáme jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty je 16 až 21 stupňů.

Vidíte Rock Radio, máme minutu a kousek po 17. hodině a jdeme samozřejmě tím pádem do poslední regulární 60 minutovky tohohle toho rokovýho víkendu. Protože potom po 18. hodině, jak dobře víte, rozjedeme rok na přání. Na to je ale ještě čas, teď ještě muziku budu vybírat. Já hned vám řeknu, co jsem tady pro vás nachystal. Mám tu kapely Architects, Proteus a Ozzy Osbourne. Takže to máme na začátek, ale přece jenom, abych vám dal trošku ochutnat toho, že písně potom budete vybírat vy, tak jedno přání splním už teď. Takže napište mi zprávu přes náš Rock Radiový Facebook, já to nějak zařídím, udělám nějakou výjimku a prostě jedno přání splním. Takže pište, já na to za chvilku mrknu. A teď už Ozzy Osbourne, Shot in the Dark a posílám to všem anetám, který má dneska svátek. Všechno nejlepší. Rock Radio.

0: 17 hodin, 17 minut tomu na Rock Radio Švédští Europe a jejich ikonická skladba The Final Countdown. Věc, jejíž syntezátorový intro opravdu zná dneska už téměř každý na planetě. Ať z koncertu, nebo z jakýkoliv popkultury, je to ve filmech, ve hrách, v reklamách, všude. Tak jenom stručný shrnutí. Tady ta píseň vyšla v roce 1986 jako pilotní single ze stejnojmenného třetího alba The Final Countdown. Napsal tu píseň zpěvák Joey Tempest. Zajímavý je, že je to taková ironie osudu, že ten nejslavnější prvek celý písně, ten klávesový motiv na začátku, tak ten vznikl už několik let před vydáním singlu a zbytek kapely to vůbec nechtěl. To znamená, zpěvák si vypůjčil syntezátor Korg, už když byl na vysoké škole, někdy okolo roku 81-82, složil tady ten riff a kytarista ho odmítl s tím, že jsou rocková kapela a proč by měli tam dávat takovýhle věci. No. Nakonec se přemluvil a to bylo dobře, protože kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby tam tady ta věc samozřejmě chyběla. Jinak je to v podstatě science fiction příběh, tady ta skladba, a byl hodně inspirovaný skladbou Space Oddity od Davida Bowieho. Vypráví se tam příběh o lidstvu, který opouští zničenou zemi a v kosmické lodi se vydává na cestu do neznáma, konkrétně myslím na planetu Venuši, a to odpočítávání, to právě symbolizuje ten start rakety. Takže jak vidíte, už v 80. letech environmentální témata frčely. Pojďme se na další muziku, Rasmus, Tři sestry, Avantasia na Rock Radio.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, jedna z jejich hlavních pecek, hlavních hitů už ze začátku 90. let. Jaký to je žít pod mostem? No, já byl jenom pod mostem, byly tam jenom holuby, tak jsem šel zase pryč. A nás bývá posledních pár kousků muziky, dokonce tohohle toho rokovýho víkendu i dokonce týhletý hodiny, pak už začíná rok na přání. Mám tu Smash Mouth, Five Finger Death Punch, taky Daniela Landu. A vy, jestli už máte něco rozmyšlený, tak mi to můžete začít lehce naposílávat, buď mailem nebo do Messengeru, ale já pak samozřejmě zopakuju všechny pravidla, aby to bylo všechno úplně jasný a úplně čistý. Nebojte se vůbec nic a teď si pojďme dát ještě muziku.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
4: Gap. Individual style for every generation.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Kapela Pretty Maids na Rock Rádiu pár vteřin před 18 hodinou. Nám uzavřela rokový víkend a my samozřejmě teďkom dodržíme to správný pořadí, čili dáme si poslední dnešní zprávy o zítřejším počasí, no a pak se pustíme do ruku na přání.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu Yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

0: počasí.
1: Mrkneme se, jak bude zítra, čekejte polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde čekáme jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě místy kolem 14 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů, v Beskydech kolem 7. K tomu slabý, proměnlivý na Moravě a ve Slezsku severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
3: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
0: Rock Radio. Rock na psání.
1: Ano, ano, chystá se rok na přání, dneska v neděli 17. května samozřejmě nevynecháme. Máme necelý 3 minuty po 18. hodině, takže se do toho můžeme pustit, ladíte samozřejmě Rock Radio, já jsem Míra a není důvod to asi zdržovat, akorát vám zopakuju základní pravidla. Takže vy mi píšete a já hraju to, co chcete. Píšete mi buď e-maily na adresu prani@rockoviradio.cz, nebo mi píšete zprávy přes náš Rock Radiový Facebook. Později bude příležitost si i zatelefonovat, s tím ale ještě vydržte, zatím to tu nemám všechno narychtovaný, takže to byste volali úplně zbytečně a slyšeli byste tam jenom takový tu, tu, tu, tu a to nechcete. Takže pište mi, já vám to budu průběžně sázet do éteru a až přijde čas na to volání, tak vám samozřejmě řeknu. No mám tu první píseň nachystanou, to jsou Guns N' Roses a jejich cover Rockin' on Heaven's Door od Boba Dylana. A to posílám všem manetám, který má dneska svátek. Všechno nejlepší z Rock Radia.

Posloucháte Rok na přání na Rock Rádiu, o tohle si napsal Láďa z Malkova. Zdravím všechny rokové fanoušky, přál bych si píseň od Kabátů, mají motorovou pro mého otce a že děkuji za gramofon, mám tě rád, Láďa. Tak, gramofon, to je základní věc do každý rodiny samozřejmě. Tak, máme tady další přání, píše z Denda z Tábora. Čau, Rock Rádio, zrovna jsme s klukama rozpálili grill a už je to tady. Chladíme sud a dáváme dohromady síly na ten nadcházející pracovní týden. Šéf slíbil, že zítra můžeme dorazit o hodinu díl, tak je potřeba to oslavit. Hoď nám tam něco od The Darkness, jestli můžeš, díky. No, tak samozřejmě, že můžu, mám tady píseň Is It Just Me? Hm?

0: Akorát přání rozněla Alena Miles a teď přišel čas, abyste vytočili sem číslo k nám do studia a řekli se o něco pěkně do telefonu, pěkně v éteru. Takže točte číslo 725-844-424 a kdo se dovolá jako první, tak ten bude vybírat muziku. Takhle jednoduchý to je. Takže pojďte do toho, pojďte do mě a za chvíli se uslyšíme na Rock Rádiu.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zdrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni. Metal Fest Opener.
5: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
4: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
5: Dorazí kultovní Anthrax.
4: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
5: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
4: Metal Fest.
5: Od 5. do 7. června v Amfiteátru Lochotín.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
10: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
9: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
10: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
9: zážitků
10: a zábavy.
9: Táta sviští po okruhu,
10: děti si užívají spolu jízdu
9: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
11: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem do dnes.
10: Adrenalinovou jízdu najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
14: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
13: Vše pro bagr.cz.
15: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Tak, do roku na přání se mi dovolal Mišoš z Hrobic. Čau.
2: Ahoj Miro, tady Mišoš Hrobice.
1: Čau. Hele, prosím tě, řekni mi, chtěl jsem se tě na to zeptat předtím, a vždycky na to zapomenu. Mišoš, to je něco jako Miloš, akorát se jmenuješ Michal, nebo jak to máš? Co to je za přezdívku?
2: Já přesně Michal, je to přezdívka Mišoš.
1: Mišoš, aha, dobře. Tak jo, hele, řekni, co jsi vybral za muziku a pro koho to bude dneska?
2: Budou to Maidni a je to pro moje dvě kočky, Monču a Terku. Terka by udělala maturitu a ještě to můžeš dát pro všechny, kdo se chystá do Mechova na Maidni.
1: Dobře, tak jste to slyšeli sami, holkám držím palce, hlavně tý, co maturuje teda samozřejmě, protože to jsou velký nervy samozřejmě. Já se na to pamatuju taky, člověk se to musí naučit. Já jsem měl pocit potom ten první den, že vůbec nic neumím. Tak doufám, že ona na tom bude líp trošku. Učí se? Leží v tom?
2: No jo, úplně hrozně. A hlavně říkala, četla Spalovače mrtvola, říkala, že už nechce nikdy knížku vidět ani film.
1: No, tak to je taková těžká četba, zrovna si myslím. No, ale tak zase dobrý. Dobrý to znáte, je to klasika. Dobrý, hele, díky moc, Mišeši, mám to tady nachystaný, jdeme si to pustit a zase nikdy neslyšenou. Ahoj, čau, čau. Tak, slyšeli jste to sami, všichni, kdo maturujou, všichni, kdo mají rádi Maidny, poslouchejte tuhle muziku.

Na Rock Radio posloucháte Rok na přání, tohle byly Halloweeny, napsal se o to Libor. Píše, čau chlape, žena mě vyhnala z baráku, že prej dělám moc kravalu, tak jsem zase do garáže a uklízím si pong. Potřebuju k tomu pořádný elektrický šok do uší, abych u toho neusnul. Smaž to tam, no, tak to jsme, myslím, jsme si dali jako slušný smažák do uší. Tak. Je tam další přání. Píšu mi kluci, co se vrací do Prahy, zdravíme Rock Radio, zrovna se vracíme autem z parádního víkendu na horách, směřujeme zpátky na kolej. Cesta ucpaná, nálada po víkendu lehce nostalgická, tak mám tam hoď nějakou pecku od Green Day, ať nám ta cesta líp utíká a zítra je to všechno snesitelnější. Tak jo, time of your life.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
7: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Potisk trička, potisk trička, byla bel CZ.
9: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Ladíte Rok na přání na Rok Rádiu, tohle to bylo pro Romana z Berouna, který mi napsal čauvec, tady Roman. Koukám na ten nedělní podvečer a pomalu mě chytá ta klasická předpondělní repka, a že se to zase celý roztočí na novo, bez vás by to nešlo. Ať mi doplacu nějakou starou poctivou klasiku. Třeba Sweet Home Alabama, ať ten splín zaženu dobrou melodii. Díky moc, tak to si myslím, že se povedlo dobře. Tak, další, Milan, ahoj všichni, i ty Míro, zahrál bys mě a Žandě a celýmu éteru Rammsteiny. Pokládáme zámkovou dlažbu a hodila by se nějaká vzpruha. Děkuju, Milan, tady Tomáš.
1: Eins, zwei, drei, vier.

Rokojapsani doznívají Oasis a jejich Supersonic, klasická pecka z roku 94. A já se obávám, že tím asi končíme, víc už jsem toho nenacpu, protože 19. hodina se nezadržitelně blíží a s ní samozřejmě i rokový večer. Takže nebuďte smutní, pokud jste dneska to nezvládli, dneska se na vás nedostalo, zkuste zase zítra, navíc v týdnu máme rok na přání 2 hodiny každý den, tak já věřím tomu, že kapitán, ten tam se na vás usměje štěstí. Takže my si teďkom dáme rokový večer jako první kompletní živák, tentokrát vás Kamil seznámí s kapelou Kiss a jejich legendárním turné. Počkejte se na to, Kamil vám to vysvětlí, já jsem Strejda Míra a uslyšíme se zase v neděli odpoledne na Rock Rádiu.

0: Máme tady neděli večer, vy posloucháte Rock Radio a čeká nás 60 minut živý muziky v rámci rokovýho živáku, který pro vás připravuje Kamil Dráb. A dnes jsem tu taky. A to s kapelou Kiss, kterou si připomeneme z roku 1984, respektive rokem 1985, kdy vyšlo jejich album, nebo živý album Animal Eyes Tour, což je deska, která, nebo respektive video, který koresponduje s turnem, který kapela Kiss odehrála v roce 1984. Právě k desce Animal Eyes. Je zvláštní, že natočeno bylo 8. prosince a to konkrétně v den, kdy kapela Kiss oznámila, že Bruce Kulick se stává definitivně členem kapely Kiss. On ještě zaskakoval za Marka St. Jonese, který bohužel měl problémy s rukou a nemohl odehrát všechny koncerty turné, ale na některých se zastavil. Bruce Kulick čekal v zákulisí, kdyby náhodou se to zhoršilo a nebyl schopný hrát, tak by za něj zaskočil, ale postupně se z toho stávala v podstatě tradice a na všech koncertech hrál Bruce Kulick a tak se kapela Kiss rozhodla, že ho jmenuje stálým členem. A to se stálo právě 8. prosince roku 1984 v den, kdy byl nahranej tenhle koncertní živák v Detroitu, kde to mají Kiss rádi a fanoušci je tam taky milují. No a co se týká verze, kterou dneska uslyšíme, tak ta vyšla bohužel zatím jenom jako na videoformátu, i když se povedl nějaký brazilský bootleg, kde je to zaznamenáno digitálně, ovšem oficiální verze na DVD nebo na live CD ještě nevyšla. To nám ale nebrání v tom, aby jsme si tenhle ten živák právě teď na Rock Rádiu užili. Takže pojďte do roku 1985, kdy tenhle koncert vyšel a pojďte si užít Kiss z poloviny 80. let.
1: Rock Rádio. Rockovej živák.

0: Umělci už jsou v šatně a bedňáci sklízí pódium. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čeká už příští neděli. První řada je vaše. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
4: Vše pro bagr.cz.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné obě.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Slušnej rok z vinilů.

0: Znáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Bylo nebylo, kde se to tu vzalo, černé na bílém to na plakátech stálo. Bude tu hrát krysař a ty jeho krysy a bude to muzika dobrá jako kdysi.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

roky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rokovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj!
2: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím?
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žertuji.

0: Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
0: Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
0: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říkal jsem gej?
2: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Líbilo se ti to?
2: Jsem po tobě celá nažhavená.
1: Tak počkej ještě na večer.
2: Jaký večer? Vstává se snad ráno?
1: Ráno.
2: No tak vstávej.
1: Počkej, ty myslíš toho mýho bambána, co? Pro tu svoji bembeřici.
3: Jakýho bambána?
1: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
3: No René.
2: No Randy.
3: René.
1: Pro tu svoji bembeřici.
3: Máš tátovi pomoc se stromečkem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás takhle obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás ani nezeptala, jestli tady v baráku je prádelna. A teď mi vaše paní říká, že tu není a že vyperete tady v koupelně. Tak nevím, ale to by mi asi dost vadilo, víte. Já si prát nenechávám, já si peru sama a doma mám prádelnu hned přes chodbu ved.
2: No jo, ale co s tím budeme dělat?
1: Ta pračka je vaše, že? Ta nepatří k bytu.
3: Ne, to je naše vlastní pračka.
2: No, vy nemáte svoji pračku?
1: Ne, nemám.
2: Aha. Tak ty asi budeš chtít naši pračku.
1: A jak se v tom pere?
3: Dobře.
2: Můžeme se s ní rozluč.
0: Rock Radio. Konec legrace. Dear God.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co to děláš?
2: Já jsem...
1: Neslyším. Nahlas.
2: Rozklepával nejtek.
1: Já jsem do toho bouchal kladivem a omylem...
2: Tohle?
1: To zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si nemu nové...
2: Taky se rozklepával.